aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

0: Šport.
1: Futbalová liga pokračovala pred posledným kolom a bolo to veľmi, veľmi dramatické. V skupine o majstra Trnava strelila gól Žiline v nadstavenom čase až v 97. minúte. Podbrezová inkasovala v 96. V boji o udržanie sa futbalisti Ružomberka doma vyhrali v nadstavenom čase. Gól dali v 95. minúte. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
2: V skupine o titul je rozhodnuté. Podbrezová Slovan Bratislava 1-2. Víťazný gól padol z penalty v nadstavenom čase v 93. minúte. Za Železiarov sa golbo presadil Peter Kováčik.
3: Tých prehier v poslednej dobe je strašne veľa. Štve ma to za mňa, za celé mužstvo a každého jedného to tu štve, že tie zápasy nám nejdu, niekedy nám proste chýba to šťastie a ťažko to opísať. Ako mali sme aj za stavu 1-1 dobré situácie, či už moja strela, také pološance strely, na konci ešte Galo mohol ísť do úniku, potom sa stalo, čo sa stalo.
2: Michalovce Dunajská streda 2-1, Trnava Žilina 1-0. Gól padol v samom závere z kopačky Michala Ďuriša. Brankár Žiliny Dominik Sláček najskôr chytil penaltu, no potom inkasoval.
4: Nakoniec to vyšlo, že som ich chytil, ale nedohrálo sa to tak, jak som si predstavoval. My sme spolu byli chvíľku v Plzni, takže s Miškou se znám osobne. Tak tu týmu gratuluju, že dal takhle gól na konci. I když se zrovna proti mne nemusel, ale tak mu gratuluju.
5: Ja si myslím, že remiza by tomu slušela, no, protože vlastne oni měli něco, my jsme něco měli.
4: Tak my jsme vyhráli ten pohár, to je super vlastně, že máme jistý předkola v evropské lize, ale chtěli jsme prostě tady jednoznačně zvítězit a každý zápas chceme zvítězit, takže prostě to je naše mentalita a takhle chceme. I do každého zápasu. Tam jsme měli nějaké dvě situace, suchý golman dobře chytil, oni tam taky měli něco a remiza by tomu slušela za mě. No.
2: V skupině o záchranu Košice Komárno 2-1, v Prešov Skalica 3-0. Bohatou úrodu gólu viděli diváci na Liptove. Ružomberok zdolal Trenčín 4-3. Domáci dali víťazný gól v nadstavenom čase v 95. minúte. Hrdinom bol striedajúci Adam Tučný.
6: O toto je krajšie, keď rozhodnete takto na konci zápasu. Ja si myslím, že každý futbalista, každý, kto rád dáva góly, tak o takýchto momentoch sníma, že sa mu teraz podarí a mne sa to podarilo, takže som rád. Celkovo aj ten zápas, že proste 6 gólov za polčas nevidíte každý deň, každý zápas, takže ja si myslím, že bol to jeden krásny zápas. No? Tak ja už som sa tam rozsvičoval vlastne celý druhý polčas, takže už som bol netrpezlivý, že kedy tam naskočím. Nebolo tých minút tak veľa, ale boli o to cennejšie, takže ja som rád, že som to mohol rozhodnúť.
2: Zažil aj on takýto duel v kariére?
6: Zažil, no, v pohári, keď sme vyhrali pohár, no, to bol tiež podobný moment, emócie, všetci chalani po kope, takže bol to taký podobný moment.
2: Napokon pár slov hovorí tréner domácich Jaroslav Köstl.
7: Chtěl bych poděkovat týmu za ten přístup, se kterým do toho utkání šel. Myslím si, že od prvních minut, ještě vlastně předtím, než jsme inkasovali na 1-0, tak jsme měli dvě velké gólové šance, včetně vlastně břevna. Takže to nastavení toho týmu bylo v pořádku a cítil jsem takovou hladovost, organizovanost, energii, dobrý emoce prostě od toho týmu, že i vlastně za toho stavu, jak se prolínal, až bych to nazval trošku totálním fotbalem občas, tak jsem relativně zůstával klidný, protože jsem viděl to nastavení těch hráčů. Mám obrovskou radost z toho, že vlastně dvě křídla dneska ročníky 2007, což je skvělá informace pro slovenský fotbal, bych řekl. Myslím si, že emotivní samozřejmě závěr, každý to vidíme z nějakého úhlu.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává, pak na poutina.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu. Zpívat jí budu.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň,

splétá, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, za stoužím po nich roky pádí, ty někde stále si. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději, ale mých cigaret.